0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio
1: Jihlava. Zakopnem jak

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit.

Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí nepověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo, hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů, já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle. Lakolóni. Ohot lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
2: Vydáme mobil.
1: Ne. Neříká se vydáme mobil. Nýbrž uchopíme přístroj.
2: Uchopíme přístroj.
1: Tak, no, uchopíme, ale jemně. Nemačkáme to v té tlapě jak housku ze salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
2: Zapneme ho.
1: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
2: Zmáčneme čudlík.
1: Ne, čudlík. Stiskneme tlačítko on.
2: Jo, on?
1: Co on, vy? Vy jste on.
2: Jo, aha. No, aha. Jo, aha. Zmáčkneme tlačítko.
1: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
2: Meny.
1: Ne, meny. Menu.
2: Ne, menu.
1: Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelím a vybírejte z hlavní nabídky.
2: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
1: Ale houby.
2: Jo, houby a knedlíky navíc.
1: Ale žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
2: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
1: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
2: Jo.
1: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte. Já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
2: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
1: Čemu papír? Jaký papír? Když ten mobil má 70 pamětí.
2: 70 pamětí?
1: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
2: 70 pamětí, no, sakrál, já nevím, co mám zmáčknout.
1: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mání mačka? Dívejte se na mě. Vysvětluji pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, je to jednoduchý. Tady vložit, co vložím? Velkosklad. V, to za kodu do paměti, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
2: A komu jako?
1: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
2: Já ho nevím.
1: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
2: No já...
1: Co nevíte?
2: Já nevím, já nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť do velkoskladu. Ping, to je tak odporně jednoduchý a změna. Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, haló, zvedněte to, nech šopa přicházím. Haló, slyšíte mě, velkosklade?
2: Tomu chybí.
1: Velkosklade, slyšíte mě?
2: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
1: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu to.
2: No, tak, já to nemám sluchátko, ale.
1: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svým.
2: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
1: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
2: jelita. Dělá špatně,
1: tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo. No.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že když odpovídám na dotazy, tak hodně dotazů směřuje na moji manželku. Což je celkem pochopitelný, já to i vím. A dokonce mi jeden divák napsal, že já jsem jako poručík Colombo, že o své ženě pořád mluvím, ale nikdo v životě ji nikdy neviděl. Já samozřejmě z toho pak vznikají dotazy, jestli já vůbec nějakou ženu mám a jestli se mnou ještě mluví po všech těch novotách, které už byly odvysílány. Tak samozřejmě, že ženu mám, pochopitelně, že spolu mluvíme, když se potkáme doma a hovoříme spolu úplně normálně, i když pánové to pochopí. Rozhovor s manželkou je vždycky zvláštní věc. Dialog s vlastní ženou je něco, co já opravdu studuju už celý leta. Já bych z toho mohl mít doktorát, jak je to těžký. Jak je nemožný se s manželkou domluvit tak, aby rozhovor šel podle vás, pánové. To nejde. My třeba teď řešíme doma mrazák, jo, prostě to není něco, co by vás muselo zajímat, máme novou ledničku, no. A já bych chtěl začít nový život, pokud jde o mrazák, že bychom tam mohli mít nějaký systém a tak, já tam nikdy nic nenajdu a nebo to nepoznám ty věci a tak, a no tak to nejde, to se nepovede, bude to furt po starým, ale já už tam mám svoji rechničku teď vybojovanou, tam mám svý věci, tam si tam dodávám svý zbytky. Prostě tam já poznám, já se totiž nestydím, rozumíte, když třeba jsou dva řízky, než je tam dám, zabalit a napsat na to papírek, toto jsou dva řízky. Já se za to vůbec nestydím, moje žena se mi posmívá, že jsem pitomej, rozumíte, ale že nepoznám dva řízky. Ona pozná dva řízky, když je do toho mrazáku dává. Ale za takový 3 měsíce najednou držím v ruce zasněženou hrbatou polokouli. Říkám, že něco to je. Ona říká, to je tvoje. Ne, to není moje, říkám, ani náhodou. Moje věci jsou popsané papírkama. To je tvoje, co to je? Nevím. Říkám, jestli to nevíš ani ty, ani já, tak to už neví nikdo v této rodině. Pak to v tom mrazáku bude furt. Nikdo na to nebude mít chuť, když nevíme, co to je. Ona říká, Ježíš, to jsou řeči, no tak to rozmraz. Říkám, já to nechci rozmrazovat. Já chci vědět, co to je. A teď začíná ta správná manželská debata, kde během 2 minut se dovím, že když byla těhotná, že se mi nepomohl s nákupem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Tady erotický salon Moula. Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Dan, poprvé?
0: Poprvé.
1: Je, to bude trošku delší rozmluva, koukám, asi malinko delší. Tady je prosím bilety našich služeb, co byste měl prosím zájem.
0: Za 10 minut jede vlak, tak já bych něco...
1: Tak nějakou rychlovečku, no, ano, něco rychlého, aby to bylo. Zavoláme Mirečku.
0: No hlavně prosím vás, je to diskrétní.
1: Samozřejmě, pane doktore.
0: A co to poznal?
1: Pan doktor Chvojka, já vás znám.
2: Ježišmarja, vy jste byl včera v televizi, v aréně.
1: No jistě, to známe. No ale i čistě diskrétnost.
2: Diskrétnost zaručené, pane Chvojka, zaručená jistě. Takže dáme Blaničku, nebo i Ivetku, koho byste chtěl. Je to opravdu rychlovečka,
0: no,
2: ano?
0: Jedno, hlavně.
1: Já tam jenom brnknu.
0: Jsou to ženy, ano.
1: No samozřejmě, no, ježišmarja.
0: Vidíte, já přece...
1: Na ovečky to je pan Moula, akorát, ne, nepřeje. No, haló, Ivetko, budeš mít na pětce návštěvu? A bude to rychlovečka, ano?
0: Jo.
1: Ano, no jistě, dub a je to půdy, ano, jistě. Je to pan doktor, má seminář. Jo, jistě, sám promiňte, já jsem taky někdy trošku popletený.
3: Krakoje.
1: Prosím, koje pět, ano?
3: Koje pět, dobře, tak
1: hezkou zábavu, hezky se bavte, ano.
0: Děkuji vám.
1: Ne, tam byla ta ovečka, ježišmarja, to ne, to je vedle.
0: No jo, to vím. To víš.
1: Hele, kam pak, ne to nechlo, kam pak mladej, vypadni.
4: Až od 18 let, co je tohleto, co to znamená,
5: jste měla...
1: V žádném případě, jsi do parku, no jistě, já ti dám, upaluj.
4: No, to by se ti líbilo tohleto. To jo, teda. To nebylo na tebe blízku.
1: No takovej prcek jsem přišel, čověče, no, no chlápeš to, no, to je jako kdyby náš kluk. No, o 2 roky starší, no, představ si, no, to je hrozný. Tak tu večeři, no, říkám, kolem 8 dorazím, kolem... Já jsem něco řekl snad, ne? Já jsem něco...
6: Ale teď já už jsem tady po několikát.
1: Ježišmarja, vy jste trpaslík, promiňte, já vám zavám Aranku. Já musím to položit. Aranko, máš tu zase pána?
6: Nevyrostla mi.
1: Ne, naopak šla dolů, no. Tak máte taky. To na pětce.
6: Děkuju.
1: Hezkou zábavu. Ježišmarja. Co je pro boha?
6: Šáfa, pojď sem kupu kondomů.
1: Ježišmarja, to je příšerný, kde jsou ty bedny, tak si to tady vemte a běžte.
6: Jo, díky šáfa, jsem zbláznili dneska. No.
1: To je vynikající.
0: Dobrý den.
1: Prosím. Máte psaní?
0: Já bych se rád podíval, jak je nabízíte služby.
1: Jo, jistě, tak se můžete tady podívat, prosím vás. Tak vy jste tu nový koukám asi, vy jste tu ještě u nás nikdy. Budete velice spokojeni. Já si myslím, že skutečně si přijdete na svý. Zatím nemáme jedinou stížnost. Takže prosím vás, tak se pojďte, máme tady katalog služeb.
0: Já jsem projezdil takhle celý svět.
1: Jo, jistě, takže vy jistě víte, o co jde, tak si podívejte, co byste chtěli, co máme jako hlavně šlo. Máme tady...
0: Kombinace v tomhle tom telize 12,
1: jo,
0: to jo, až 18.
1: Tomu říkáme koktejl. To je koktejl a to je takový jemně pikantní, je to dlouhý, ale jsou potom krátký zážitky.
0: Tak. Co, tahle...
1: Budeš stichat, tam to je hrozný, ty víte. No, pánové mají někdy hrozný. Co to tam děláš? Já jsem ti říkal, budeš stichat, ona je někdy hrozná, no. Můžete stříhat, ono bude vlna.
4: Báječný,
1: jo, pošmáčte si. No,
0: zamiloval jsem se.
1: No, ježiš, platit budete kdo asi? Kdo bude platit? No, no asi zase jako blbec já. Já můžu... Takže buď. Jo, to si ty, už jsem zase u telefonu, jsem na drátě, ano. Hele, broučku, tak to uděláme asi takhle, já přeplním ty 8, udělám si to, jo, španělské, rejžičku mi tam uděláš, jo? No co večer? No jistě, no, no, aby ti nepadl nějaký sex. Depak, já jsem rád, že si půjdu lehnout. Ahoj, brouku, nazdar.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, prosím vás, ten pultík se nějak zvyklá, nemohl byste se na to podívat? Pane Plch? Asi ne. Vážení přátelé, když jsme studovali hru Afrika, položili jsme si samozřejmě otázku, zda Jara Cimrman vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel May, čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Tento pracovník náprska... Podívejte se na blesk.
2: Aha, v zašlém plášti a s prašnou přes rameno přichází konečně zdejší kulisák Plch, aby opravil kývající se řečnický pult. Zřejmě to vyřeší, ano, dřevěným klínkem, který vpraví pod jeho kratší nohu.
1: Dobrý, děkuji. Promiňte. Tento pracovník Náprskova muzea nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmáraná poznámka Pavědecké, Loudovi na zátop. Proč Vojta Náprstek odsoudil Cimrmanovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Cimrmanově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavbu železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za mambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak, v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, haló, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak je, co jsem to chtěl?
3: Lístky
2: do kina. Lístky do kina,
1: lístky do kina. To je mně jasné, ale na co?
2: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
1: Ano, tak na zítra.
2: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych jel na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Ale oni to hrajou taky v neděli ráno. Že bych jel v neděli ráno.
3: Nevím, jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře, teda,
2: no, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala, ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Ten název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, vidět, ano.
1: No, tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak kdy sakra to chcete, kolik těch jste vyšťávíte?
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, v neděli ráno taky dva, no tak já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumím, to je dobrý, tak
1: jo. Toto trvalo,
2: no jo, no tak,
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To není ještě 20, ono, ještě 14 zostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se s vámi kouknu. Kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co tak blbě ucelujete? Přijde smích za chvíli. Váš třídní původ?
2: Co to je? Já bych viděl, co to je třídní průvod, ale třídní původ, to slyším poprvé v životě.
1: Řekněte nám, co dělal váš tatínek.
2: Můj tatínek celý život dělal horníka.
3: No tak vidíte, máte třídní původ.
2: No, vážně.
3: No třídní původ dělnický máte, buďte rád.
2: Jo.
3: No.
2: Dobře.
1: Jaká je vaše rasa? Jste Ariec, Žid, Aziat nebo Černoch?
2: Asi to první. A jak se pozná, že jsem Ariec?
3: No to se pozná tak, že máte modré oči, blond vlasy, plochou lebku, no.
2: Já mám akorát plochou manželku. No.
1: Tak s tatarama dneska. Řekněte tam aspoň, jestli jste věřící.
2: Já ničemu nevěřím.
3: Vy ničemu nevěříte? A kdo si myslíte, že stvořil člověka?
2: Člověk je Bůh. Stvořil Adama, potom mu vytrh slepý střevo a udělal z něj paplačkovou.
1: Hlejte. Nechte si ty vtípky laskavě, jo? Teďka si posvítíme na váš kulturně politický rozhled. Jistě znáte známé socialistické satiriky Voskovce a Wericha. Řekněte nám aspoň jeden jejich film.
2: Jeden bych viděl. Benzín a... Benzín a...
3: Ještě něco, no, tam. Ještě jedno slůvko tam patří. Před tím benzínem.
2: Nafta.
1: Něco jiného. Něco a benzín je v tom názvu. Něco a benzín.
2: No, nevím.
3: No já vám pomůžu. Ženy si to dávají na obličej, aby jim nebyly vidět pupínky.
2: Plynová má maska.
1: Já už na to opravdu nemám nervy. Poslední otázka už to má Brozinská. Hlejte, poslední otázka. Jak se jmenoval film Zdeňka Svěráka a Ladislava Smojaka, ve kterém Iva Janžurová svádí Jiřího Sováka?
2: Marečku, ukažte mi pero.
1: Podejte mi pero.
4: Mladý muži, vyprávějte nám také nějakou příhodu ze života.
2: A co?
1: Cokoliv, řekněte nám třeba, jak se vám žije v dnešní společnosti, co se vám líbí, co se vám nelíbí. No, něco takové nám řekněte.
2: Mně se v dnešní společnosti všechno líbí. Já mám život rád. Nesnáším akorát zvířata, rostliny, malí děti a starý lidi.
1: Co vám udělali zvířata, rostliny, děti a starý lidi, že nenávidíte?
2: No, zvířata, to je pěkná hávě. Je jenom to bubučí, štěká, mňouká a překáží. Hlavně ty mláďata, každou chvilku na dvoře uklouznu po nějakém kotěti nebo houseti a rozbiju si hubu. Je jediný zvířata, který jsou mi sympatický, jsou pavouci. Ale ty zase, když v noci běhají po skříních, tak strašně prášejí. Moje teta zase zvířata úplně mi miluje. A ona si teď, představte si, pořídila mi místo pejska, schoře a spí si po posteli. Já jsem mi říkal, a co ten smrad? A ona, že prej musí zvyknout. No. Rostliny to taky nesnáším. Hlavně ty masažravy, to je pěkné ksindl. Žere si to jenom masičko, poprosím. A když tomu dáte knedlík, tak to hned vybleje. Potvora jedna... To je pěkná potvora mlsná. A dokonce si troufne na člověka. No, stal se případ, že nějaký houbař je do masožravýho lesa na houby. Je, to je pravda, že přines plný košík hůb, ale přišel s úplně užranýma nohama a je jednou rukou. No a ještě, že mu zbyla ta druhá ruka, že mohl přinést ty houby. Nebo nějaká ženská zase čučuka k masožravýmu tulipánu a on jí ukosnul nos. No a mně se jednou stalo, že jsem si odskočil na malou. Do masožravýho popole a od té doby koktám. Děti, to je úplný vrchol. Je to furt hladový, dělá to rambajs a smrdí to jako ten koš. No, byli jste někdy na dětským představení v Lodkovém divadílku? To je jako plynový komoře. A ty učitelé si v tom klidně se sedějí a usmívají se, jako by seděli na nějakým kokopci ve vysokých tatra. No a starý lidi toto ani nemluví. Já jsem teda vždycky starý lidi měl rád. Já bych kupříkladu nezabil ani 70-letou babu. Ale oni jen vlezou do tramvaje, už koukají, kdo by je popustil se sednou. Pořád jenom kňouraj a nechodí do práce a pumpují stát o důchod. No já vám řeknu případ, co se mě jednou stalo se starýma lidma. Jel jsem v nabitý tramvaj, krásně jsem si seděl a nade mnou se stála taková stará, no docela sympatická papani s dvěma velkýma taškama. Koukal jsem jí do obličeje. Měla na čele na bělou žílu. No a asi ty tašky byly těžký. No. A když jsem vystupoval, no, tak jsem jí velice ochotně uvolnil místo a velice zdvořile jsem jí řekl, no tak si sedni, babo. A vy víte, jak jsem jí odvděčila? Začala na mě zvát, že jsem hovado a dobitej. No co tomu říkáte? Já po ní kamenem a ona po mě chlebem. Byl vlastně v obráceně, no ale o tom to je.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava 101.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Policisté od včerejšího rána prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Policie od rána prohledávala například sídlo ministerstva životního prostředí. Žádné výbušné zařízení v budově nenašla. Další úřady nepotvrdily, že dostali oznámení o bombové výhrušce.
0: Co se děje v kraji?
1: U Litomyšle na Svitavsku zemřeli včera ráno při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Vozidla se střetla čelně. Příčinu neštěstí policisté zjišťují. Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová již na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále. Zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na Rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Začíná druhá etapa opravy průtahu Jihlavou. Otevírá se úsek u City Parku a zoo. Uzavírka se přesune na Brněnskou ulici mezi vjezdem do zoo a okružní. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, včetně městské hromadné dopravy a dopravní obsluhy. Pěší můžou místem procházet podle aktuálního postupu stavebních prací. Objízdné trasy zůstávají stejné. Do zoologické zahrady Jihlava je možné přijet pouze od západu po Hrademní ulici přes Brněnský most. Omezení potrvá 2 až 3 týdny. Poté naváže třetí etapa oprav v úseku od Okružní ulice směrem k Heleninu. Během druhé etapy pokračuje rozsáhlá výluka MHD a omezení se nadále dotýká i linek veřejné dopravy Vysočina. Šťastné prázdninové cesty přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat na dnešní 28. červenec v běhu času. Rok 1914 Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, začala první světová válka. V roce 1916 plzeňská radnice vyhlásila bezmasé dny. Podle nově vydaného nařízení řezníci nesměli prodávat maso dokonce dva dny v týdnu, ve středu a v pátek. A dokonce i plzeňské restaurace směly v ty dny nabízet jen bezmasé pokrmy. V roce 1976 se stala největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa. Letadlo na lince Praha-Bratislava po automatickém vypnutí motoru z důvodu nesprávné pilotáže spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Bohužel zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. V roce 1936 se narodil spisovatel Milan Uhde a v roce 1954 zase hudební skladatel, zpěvák, politik Michael Kocáb. No a máme po fotbalovém mistrovství světa, tak v tento den roku 1993 se narodil anglický fotbalista a útočník Harry Kane. Přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava. Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý. Ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Rotovice mají místo schátralé sokolovny společenský dům za 140 milionů. Na místě bývalé sokolovny v Rotovicích vznikl nový společenský dům. Nabízí sál pro 300 lidí, prostor pro kulturu, výstavy i nové zázemí pro knihovnu a sportovce. Před vchodem se nachází téměř 3metrová kovová plastika s rozevlátými křídly. Hlavní inspirací byla antická bohyně vítězství Niké. Představuje vítězství nad chaosem, strachem i smrtí. Součástí upraveného prostoru je také místo pro setkávání obyvatel a menší amfiteátr. Nový společenský dům by měl být podle města energeticky soběstačný. Má fotovoltaiku na střeše a zelenou střechu. V novém sále už jsou naplánována divadelní představení i koncerty. Využití prostoru by mělo v budoucnu podpořit také plánované rozšíření jaderné elektrárny Dukovany vzdálené jen několik kilometrů.
2: Rádio Jihlava 101.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Holky a kluci, stále přejeme hezké prázdniny a dnes se vás ptáme. Tady je naše otázka, Zlatíčka. Proč posloucháme muziku?
2: Protože my jsme hezky tancovali. Muzika je proto, že si můžeme představovat jako baletky.

0: Babs nás třeba uspí.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Naštěji už tam budem?
2: Přestaň! Štěj mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji pěkné ráno. Hasiči včera odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt začal hořit 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech minulý týden ve středu.
2: Co se děje v kraji?
3: Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou 4 lokality. Všude se okolní samosprávy obrátily na soud, zatím bez úspěchu. Nevzdáme se, uvedl včera francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s hasiči. Oblast na jeho západě Francie se od minulého týdne potýká s rozsáhlými lesními požáry, které spálily už víc než 42 tisíc hektarů a kvůli kterým úřady evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Podle Macrona budou následující týdny těžké. Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: A tak nás čeká 2. hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
2: Rádio Jihlava. 101.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Dnes vás zveme na výstavu obrazů Magdaleny Křenkové Florianové, která probíhá až do konce prázdnin, a to v kavárně Muzeum. V muzejní kavárně jsou k vidění olejomalby i akryl na plátně s náměty prožitými ve Staré říši, Petrkově i v Lotyšsku. Každá situace vybarvuje autorčino vidění svým způsobem. Pro obrazy je charakteristická široká škála barev. Autorčina svobodomyslnost se propisuje i do svobody. A zveme vás také na pěknou procházku hornickou stezkou a horou pokladů po stopách dolování stříbra. Je to procházka, která startuje dnes v 18 hodin na sraz MHD Krematorium. Je to komentovaná procházka. Procházka vás vezme po místech spjatých s těžbou stříbra a pozůstatky po dolování. Stopy po dolování stříbra jsou v Jihlavě dodnes výrazně patrné v krajině kolem vrchu Rudný, který je známý pod místním názvem Schatzberg, tedy hora pokladů. Jaké legendy se vážou k tomuto místu? Vydejte se procházkou po trase hornické naučné stezky na místa, kde se provozovala hornická činnost. Dozvíte se, jak probíhala těžba stříbra a co k ní bylo zapotřebí. Rádio Jihlava přeje hezký den.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Dobrý den a hezké úterní ráno přeje Rádio Jihlava. Dnes máme 28. července, v kalendáři je Viktor, to znamená vítěz, ale také jména Alina a nebo Slavomil. A dnes 28. července je taky Světový den boje proti žloutence, tak to je jednoduché, je potřeba pořádně umývat ruce. Hezké ráno a dobrý den.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Turisté pomáhají zachránit hrad na Žďársku. Na zříceninu nosí stavební materiál. Zřícenina hradu Pišolec u Víru prochází další etapou záchranných prací. Odborníci dokončují zabezpečení historické věže, která desítky let ohrožovala návštěvníky. Se složitým transportem stavebního materiálu do kopce pomáhají i samotní turisté. Dostat na hrad stavební materiál není jednoduché. Obec proto nechala na cestu pod hrad navést písek a umístila tam plastové kbelíky z cedulí, která návštěvníky žádá o pomoc jejich vynesením. Trubky a podlážky lešení, které nyní obepíná věž, zase po strmé pěšině dopravili místní sportovci. Zajištění torza věže se podle odborníků blíží ke konci. Právě torzo věže bylo dlouhé roky bezpečnostním rizikem pro množství návštěvníků, kteří na zříceninu každoročně přicházejí. Pěkné léto.

0: Dobrý den a hezké úterý s datem 28. července. Pojďme se podívat právě teď v závěru dnešního rána ve vysílání Rádia Jihlava na motto pro dnešní den. To dnes říká: mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. Přejeme vám krásné úterý a pěkný den. Od mikrofonu zdraví Zbyněk Loucký, tady Rádio Jihlava, ať se skvěle poslouchá. Mějte se hezky.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek

rozumět. A co když rozuměl mi já? Maně vzpomněla si na strašně dávné časy, na noci dětských let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Policisté od včerejšího rána prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Policie od rána prohledávala například sídlo ministerstva životního prostředí. Žádné výbušné zařízení v budově nenašla. Další úřady nepotvrdily, že dostali oznámení o bombové výhrušce.
0: Co se děje v kraji?
1: U Litomyšle na Svitavsku zemřeli včera ráno při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Vozidla se střetla čelně. Příčinu neštěstí policisté zjišťují. Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová již na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále. Zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli ve studiu Peťa Hlávková. Plná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Více za okamžik, teď další hity.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Ladíte Rádio Jihlava. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaře jim nastoupí s krajem měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na pětitisícovku?

0: chytřejší než rádio.
1: Věděli jste, že slova čistota, půl zdraví nejsou prastarým lidovým rčením, ale snad nejslavnějším českým reklamním sloganem? V minulém století byla součástí masivní reklamní kampaně na podporu prodeje české mýdlové legendy jádrového mýdla s jelenem. Proslulou nažloutlou kostku začal vyrábět řezník George Schicht už v roce 1848 a udělal s ní díru do světa. Když v roce 1907 zemřel, zaměstnával jeho rodinný podnik více než 2000 lidí v rozlehlé továrně v Ústí nad Labem, dnešní Setuza. A jeho ústřední produkt byl nejznámějším mýdlem ve střední Evropě. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně už dostala dotaci. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

světlo, jemuž můžu říci tvá, pokud jsi mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišlo vod, že usnula jsi tu nepřekvapně.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkné úterý. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic.
1: Jihlava aktuálně.
2: 12 let vězení dostal muž z Jihlavska za to, že loni na podzim zavraždil vlastní matku. Útok nožem přišel pohádce o alkohol a nezaměstnanost. Žena zranění podlehla, přestože stihla doběhnout k sousedovi. Soud zohlednil přiznání viny i projevenou lítost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský chce s šéfem Bílého domu a jeho týmem jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci.
1: Sport.
2: Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Rektoru Vysoké školy v Jihlavě Zdeňku Hurákovi začíná druhé funkční období. Více za okamžik.
1: Rádio Jihlava

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, rektoru Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Zdeňku Hurákovi začalo druhé funkční období. V čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině bude do července roku 2030. Akademický senát školy Horáka letos zvolil v lednu a byl jediným kandidátem. Prezident Petr Pavel ho do funkce jmenoval 13. července. Horák řekl, že o post se znovu ucházel i proto, aby dokončil záměry z předchozích let. Teď už další muzika.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naivita? To je takový stav, kdy se při přecházení jednosměrné ulice podíváte jen na jednu stranu.

0: jsem Indigo.
1: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Město Moravské Budějovice na Třebíčsku vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na celkovou proměnu letního koupaliště. Podle předpokladu to bude investice asi za 180 milionů korun. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 12. října. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štíl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval.
4: Jihlava aktuálně.
5: Autobusové nádraží v Jihlavě po přesunu linkové dopravy k centrálnímu dopravnímu terminálu čeká nová budoucnost. Co na atraktivním pozemku u Hrádské arény vznikne, zatím není rozhodnuto. Společnost Icon Transport ale už teď vyloučila výstavbu dalšího parkovacího domu. Rozsáhlý lesní požár na jihozápadě Francie vytvořil vlastní bouřkový oblak, který produkuje blesky i prudké poryvy větru. Jde o vzácný jev zvaný pyrokumulonimbus, někdy označovaný jako ohnivý mrak, který může výrazně urychlit šíření plamenů a zásadně zkomplikovat práci hasičů.
4: Sport.
5: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open na turnaji v Mexiku, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní a s datem v kalendáři, které říká, že je 28. července. Mimochodem dneska je Světový den hepatitidy. Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak na co všechno se můžete těšit, co vás čeká, co vás nemine, tak dozvíme se třeba to, že Česko sevře další vlna veder. Nebo že na Hungaroringu v Maďarsku fotil český prezident inkognito. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno počkejte, protože to rozhodně bude stát za to. Přeji vám tedy všem dobrý den, dobrou náladu a ničím nerušený poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Když minou se všechna afrodiziaka, poznáš ta láska.
0: Oba své syny přivedla zpěvačka Ilona Čáková na svět o několik týdnů dříve a v obou případech musela podstoupit císařský řez. Po narození mladšího z nich, syna Dominika, ale zažila strach, na který do konce života nezapomene. Dominik se narodil o 5 týdnů dříve a musel být na chvíli v inkubátoru, protože neměl zcela dozrálé plícní sklípky. Vzpomínala Ilona na jedno z nejděsivějších období

0: Po několika denní pařbě na karlovarském festivalu, kterou spojil s oslavou svých 60, to Jiří Macháček dost slušně roztočil na hudebním festivalu Benátská. Se svou chlapeckou kapelou MiG 21 tam řádil doslova jako černá ruka. Při písni Kalhotky si sundej, její dámské kalhotky z davu doslova zasypaly.
1: Zeus oslovil ženu.
2: Rádio Jihlava.
0: V dokumentu Heleny Třeštíkové se zpěvačka Bára Basiková rozpovídala o svých třech manželstvích. Velkou školu dostala zejména od druhého ex, architekta Jaromíra Pitzingra. Krátce po svatbě zpěvačka přišla na to, že žena, kterou architekt nazýval svojí dcerou, byla ve skutečnosti jeho milenka.
3: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 28. července a tak se můžeme podívat, kdo má dneska svátek. Jsou to Viktor, Viktorín, Alina, Inocenc a Svatomír. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, velmi dobře naladění, a to na vlnách 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. A já mám pro vás připravený dvě pranostiky, platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatého Viktora sedlák ještě neorá. Nebo na svátek Aliny v lese rostou maliny. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den, a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezký den. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při Dni židovských památek. Loni to bylo zhruba 80 památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře památky, které prošly opravou, včetně těch, které nejsou obvykle přístupné.
0: Co se děje v kraji?
1: Botanici objevili dosud neznámou populaci kriticky ohroženého líkovce vonného, a to během sledování lokality koniklece velkokvětého na Třebíčsku. Česká botanická společnost tento objev Luďka Čecha a Josefa Komárka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ocenila cenou Víta Grulicha za nejlepší botanický nález roku na území České republiky. Johnson & Johnson nabízí až 5,5 miliardy dolarů na urovnání 10 000 žalob kvůli údajně závadnému dětskému pudru a dalším výrobkům obsahujícím mastek, který má způsobovat rakovinu vaječníků. Firma tím chce uzavřít jednu z největších právních bitev ve své historii.
0: Sport.
1: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, přátelé, lehce popolední a Fuga z vás i v tomto čase vítá při poledním vysílání Rádia Jihlava. Už za malou chviličku si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven další recept. Dneska to bude slaný koláč. Troubu včas předehřejeme na 190 stupňů. Formu na koláč nebo zapékací misku vymažeme olivovým olejem. Listové těsto přeneseme do formy a přitiskneme ke dnu i k okrajům a dno pak několikrát propíchneme vidličkou. Těsto pak rovnoměrně potřeme rajčatovou pasatou a posypeme kečupem. Cuketu a lilek nakrájíme na tenké plátky, papriku zbavíme jadřince a nakrájíme na proužky. Česnek oloupeme a prolisujeme. Cuketu, lilek a papriku střídavě vyskládáme na připravené těsto. V misce pak smícháme 2 lžičky olivového oleje, balsamikový ocet, ten prolisovaný česnek a sušený tymián. Směsí pak rovnoměrně zakápneme zeleninu a podle chuti ještě osolíme. Koláč pak volně zakryjeme pečícím papírem a pečeme asi tak 50 minut, až bude zelenina měkká a listové těsto doslova upečené.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Při realizaci uzavírek se bohužel kromě kolon, změn tras a také nečekaných komplikací musí řidiči potýkat také s lidmi, kteří svévolně přemísťují nebo otáčejí přenosné dopravní značení. Svévolné otáčení, přemísťování nebo jiné pozměňování dopravních značek je ale přestupek a takovouto činností si může tento samozvaný dopravní specialista přijít k velmi tučné pokutě. Až 300 tisíc korun.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, tak ode dneška už se začne vyjasňovat a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko pak vyvrcholí pravděpodobně těsně před víkendem, kdy naměříme leckde až 40 stupňů. No a čekají nás také velmi teplé a dusné noci.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Nezcela běžný případ vyřešili policisté z ostravského odboru cizinecké policie. Zjistili, že 40-letá cizinka za téměř 150 tisíc korun zakoupila jazykovou zkoušku. Cizinci touto zkouškou prokazují znalost českého jazyka, což je jedna z podmínek pro získání povolení k trvalému pobytu v České republice. Ženě nyní hrozí až 3 roky vězení.
0: Co se děje v kraji?
1: Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů. Celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. 2 provinění vyřešili domluvou. Pátrání po 3letém Máriovi Gabčovi z obce Huncovce na severu Slovenska pokračovalo i během této noci. Chlapce, který zmizel v kukuřičném poli, se zatím najít nepodařilo. Policie proto do akce znovu nasadila desítky lidí, drony, vrtulník s termovizí i kinology a zároveň zveřejnila další informace o pohřešovaném dítěti.
0: Sport.
1: Bývalý biatlonista Jakub Čtvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování zvyká na nový styl přípravy. V rozhovoru pro svazový web řekl, že trénuje nyní víc. Musel také upravit techniku běhu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. A to v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky. Taky třeba bulvární okénko a v něm se podíváme na bývalou misku Nováčkovou. No, tak si na to určitě počkejte. Já všem přeji hezké odpoledne a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Miska Jitka Nováčková. Žebrá o práci. Proč ji někdo nechce? Vítejte v bulvárním okénku. Kdysi patřila k nejžádanějším českým modelkám. Nyní ale Jitka Nováčková otevřeně přiznala, že pracovní telefon nezvykle stichl. Momentálně je tak prakticky úplně bez práce. Příjem má česká Miss z roku 2011 nepravidelný a závislý na aktuální poptávce od klientů. No a ta pokulhává. Nikdo mě nechce. Nikdo mi nepíše e-maily, odvarů nemám téměř vůbec žádnou práci. Svěřila se Nováčková na svém Instagramu.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý, ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a dneska máme 28. července.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. Přerušení amerických úderů na Irán vyvolalo naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Ceny ropy prudce klesly, protože USA a Irán se zdrželi dalších vojenských akcí, což představuje první hmatatelné známky možné deeskalace napětí. Otázkou však zůstává, kdy a jestli vůbec se to odrazí také na cenách paliv.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho odpolední vysílání s Fugasem. Dneska máme datum 28. července. Ale taky už máme tolik hodin, že mi nezbývá nic jiného, než se prozatím s vámi rozloučit a předat samozřejmě mikrofon své kolegyni Katce a těšit se na vás zase odpoledne v 16 hodin. A do té doby čau bas Fugas.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné úterý. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic.
2: Jihlava aktuálně.
3: 12 let vězení dostal muž z Jihlavska za to, že loni na podzim zavraždil vlastní matku. Útok nožem přišel pohádce o alkohol a nezaměstnanost. Žena zranění podlehla, přestože stihla doběhnout k sousedovi. Soud zohlednil přiznání viny i projevenou lítost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský chce s šéfem Bílého domu a jeho týmem jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci.
2: Sport.
3: Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové úterý. V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Víc už za moment, buďte s námi.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Pěkné odpoledne, těší nás, že posloucháte Rádio Jihlava. V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotace. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Posloucháte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. Víc už za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava, kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polifunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na 7,1 milionu korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. O zakázku se přihlásilo 6 zájemců. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte pohodový den.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval.
0: Jihlava aktuálně.
1: Autobusové nádraží v Jihlavě po přesunu linkové dopravy k centrálnímu dopravnímu terminálu čeká nová budoucnost. Co na atraktivním pozemku u Hrádské arény vznikne, zatím není rozhodnuto. Společnost Ikon Transport ale už teď vyloučila výstavbu dalšího parkovacího domu. Rozsáhlý lesní požár na jihozápadě Francie vytvořil vlastní bouřkový oblak, který produkuje blesky i prudké poryvy větru. Jde o vzácný jev zvaný pyrokumulonimbus, někdy označovaný jako ohnivý mrak, který může výrazně urychlit šíření plamenů a zásadně zkomplikovat práci hasičů.
0: Sport.
1: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open na turnaji v Mexiku, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Na Vysočině klesne dle ministerstva životního prostředí počet akceleračních zón pro větrníky o 4 na 10. Podrobnosti za chviličku.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska Ministerstva životního prostředí sníží počet akceleračních oblastí. V nich má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren o 4 na 10. Čtyři zóny se mají zmenšit. Starostové obcí, které v zónách zůstaly, většinou uváděly, že se chtějí vymezení dál bránit. Naopak vyřazení z těchto oblastí nevadí ani některým sídlům, která nejsou proti větrníkům. Podle nich nebude na škodu, když případní investoři absolvují neskrácené povolovací řízení. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na 5000?

0: Pěkné úterní odpoledne, jste s rádiem Jihlava. Víme, že nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Víc už za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou 4 lokality, všude se okolní samosprávy obrátily na soud, zatím bez úspěchu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezký den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezký den. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při Dni židovských památek. Loni to bylo zhruba 80 památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře památky, které prošly opravou, včetně těch, které nejsou obvykle přístupné.
0: Co se děje v kraji?
1: Botanici objevili dosud neznámou populaci kriticky ohroženého líkovce voného, a to během sledování lokality koniklace velkokvětého na Třebíčsku. Česká botanická společnost tento objev Luďka Čecha a Josefa Komárka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ocenila cenou Víta Grulicha za nejlepší botanický nález roku na území České republiky. Johnson & Johnson nabízí až 5,5 miliardy dolarů na urovnání 10 000 žalob kvůli údajně závadnému dětskému pudru a dalším výrobkům obsahujícím mastek, který má způsobovat rakovinu vaječníků. Firma tím chce uzavřít jednu z největších právních bitev ve své historii.
0: Sport.
1: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak dámy a pánové, máme krátce po 16. hodině, stále je úterý 28. července, no a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je tak připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, že Česko čeká 12. srpna výrazné zatmění slunce a také meteorologický roj Perseid. No a taky, co se kdy důležitého stalo 28. července. A samozřejmě spousta dalších informací a zajímavostí. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM? Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, tak ode dneška už se začne vyjasňovat a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko pak vyvrcholí pravděpodobně těsně před víkendem, kdy naměříme leckde až 40 stupňů. No a čekají nás také velmi

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 28. července. No a my se teď můžeme podívat, kdo pak se nám to kdy v tento den narodil. Tak třeba hudebník Michael Kocáb, spisovatel a dramatik Milan Uhde, zpěvák kapely Lunatic David Škrch, ale taky třeba slovenská herečka Alena Antalová. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Víkend na Vysočině přinesl sérii dopravních nehod a případ krádeže. Policisté zasahovali u opilého cyklisty, čelního střetu v Pelhřimově, ale taky třeba u nehody se čtyřmi zraněnými u Dukovan. No tak doufejme, že snad příští víkendová bilance už bude příznivější.
1: Policie Jihlava.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň, štíl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Nezcela běžný případ vyřešili policisté z ostravského odboru cizinecké policie. Zjistili, že 40-letá cizinka za téměř 150 tisíc korun zakoupila jazykovou zkoušku. Cizinci touto zkouškou prokazují znalost českého jazyka, což je jedna z podmínek pro získání povolení k trvalému pobytu v České republice. Ženě nyní hrozí až 3 roky vězení.
4: Co se děje v kraji?
5: Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů. Celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. 2 provinění vyřešili domluvou. Pátrání po 3letém Máriovi Gabčovi z obce Huncovce na severu Slovenska pokračovalo i během této noci. Chlapce, který zmizel v kukuřičném poli, se zatím najít nepodařilo. Policie proto do akce znovu nasadila desítky lidí, drony, vrtulník s termovizí i kinology a zároveň zveřejnila další informace o pohřešovaném dítěti.
4: Sport.
5: Bývalý biatlonista Jakub Štvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování zvyká na nový styl přípravy. V rozhovoru pro svazový web řekl, že trénuje nyní víc. Musel také upravit techniku běhu.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 28. července. Tento den nám nadále pokračuje a my si už za chvilku dáme třeba letní servis. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava a Fugas vám všem přeje pohodový den.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Tropické teploty přinese do Česka mimořádně teplý vzduch, který bude do střední Evropy proudit od jihozápadu. Nejvyšší denní teploty vzduchu očekáváme ve středu mezi 29 až 33 stupni. No a v dalších dnech pak to může být 33 až 38 stupňů a ojediněle dokonce i více. Velmi vysoké budou také ranní minimální teploty. Od pátku nejčastěji mezi 23 a 18 stupni. V pátek a o víkendu už se potom ojediněle mohou objevit přehánky nebo bouřky.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Na konci července je důležité zahradu spravovat tak, aby se získala bohatá úroda a zdravé rostliny. Je třeba mulč

0: Vyhazovat, hnojit a sklízet, protože pravidelná sklizeň podporuje tvorbu dalších plodů a rostliny pak zůstávají déle produktivní. Doporučuje se také průběžně sklízet spadané ovoce, aby se nepřitahovaly vosy a zabránilo se tak chorobám.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: ti štěstí. Na rádiu Jihlava jsou teď pro vás připraveny hudební zprávy, tak pojďte společně s námi mrknout, co se děje ve světě muzikantů.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Když minou se všechna afrodiziaka, poznáš ta láska.
0: Oba své syny přivedla zpěvačka Ilona Čáková na svět o několik týdnů dříve a v obou případech musela podstoupit císařský řez. Po narození mladšího z nich, syna Dominika, ale zažila strach, na který do konce života nezapomene. Dominik se narodil o 5 týdnů dříve a musel být na chvíli v inkubátoru, protože neměl zcela dozrálé plícní sklípky. Vzpomínala Ilona na jedno z nejtěžcivějších

0: Po několika denní pařbě na karlovarském festivalu, kterou spojil s oslavou svých 60, to Jiří Macháček dost slušně roztočil na hudebním festivalu Benátská. Se svou chlapeckou kapelou MIG 21 tam řádil doslova jako černá ruka. Při písni Kalhotky si sundej, její dámské kalhotky z davu doslova zasypaly.
1: Zeus oslovil ženu.
2: Rádio Jihlava.
0: V dokumentu Heleny Třeštíkové se zpěvačka Bára Basiková rozpovídala o svých třech manželstvích. Velkou školu dostala zejména od druhého ex, architekta Jaromíra Pitzingra. Krátce po svatbě zpěvačka přišla na to, že žena, kterou architekt nazýval svojí dcerou, byla ve skutečnosti jeho milenka.
3: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné úterý. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic.
0: Jihlava aktuálně.
1: 12 let vězení dostal muž z Jihlavska za to, že loni na podzim zavraždil vlastní matku. Útok nožem přišel pohádce o alkohol a nezaměstnanost. Žena zranění podlehla, přestože stihla doběhnout k sousedovi. Soud zohlednil přiznání viny i projevenou lítost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský chce s šéfem Bílého domu a jeho týmem jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci.
0: Sport.
1: Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je celá ještě před námi. No a v té vás čeká třeba bulvární okénko, dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Miska Jitka Nováčková. Žebrá o práci. Proč ji nikdo nechce? Vítejte v bulvárním okénku. Kdysi patřila k nejžádanějším českým modelkám. Nyní ale Jitka Nováčková otevřeně přiznala, že pracovní telefon nezvykle stichl. Momentálně je tak prakticky úplně bez práce. Příjem má česká Miss z roku 2011 nepravidelný a závislý na aktuální poptávce od klientů. No a ta pokulhává. Nikdo mě nechce. Nikdo mi nepíše e-maily, odvarů nemám téměř vůbec žádnou práci. Svěřila se Nováčková na svém Instagramu.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Terní podvečer na rádiu Jihlava nám pěkně pokračuje dál. No a já vám v něm právě teď nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, to je zubní ambulance.
3: Ano, co vás trápí?
2: No mě nic, ale pchýni bolí zub. Kolik prosím vás u vás stojí vytržení zubu?
3: U nás stojí 3000 a je to bezbolestné.
2: Aha, a z bolestí by to stálo kolik?
3: No prosím vás, co je to za otázku? To my neděláme.
2: Ani kdybych si připlatil.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte úterní podvečerní program Rádia Jihlava dneska s datem 28. července. A právě na toto datum se teď budeme podívat do pražského Klementina, abychom zjistili, jaké hodnoty zaznamenali tamní meteorologové v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 28. července v roce 2013, kdy bylo 37,6. Nejstudenější 28. červenec byl v roce 1832, kdy bylo jen 9,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou rovných 20 stupňů. Tak tolik všechno pro dnešek od Fugase z vln Rádia Jihlava. Já vám přeji hezký zbytek večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. Do té doby čau bas Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval.
0: Jihlava aktuálně.
1: Autobusové nádraží v Jihlavě po přesunu linkové dopravy k centrálnímu dopravnímu terminálu čeká nová budoucnost. Co na atraktivním pozemku u Hrácké arény vznikne, zatím není rozhodnuto. Společnost Icon Transport ale už teď vyloučila výstavbu dalšího parkovacího domu. Rozsáhlý lesní požár na jihozápadě Francie vytvořil vlastní bouřkový oblak, který produkuje blesky i prudké poryvy větru. Jde o vzácný jev zvaný pyrokumulonimbus, někdy označovaný jako ohnivý mrak, který může výrazně urychlit šíření plamenů a zásadně zkomplikovat práci hasičů.
0: Sport.
1: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezony US Open na turnaji v Mexiku, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

pletí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na pětitisícovku?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120L.
1: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad.
1: Ano.
2: Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Jako suděl, ne? Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když tě láme chvíli,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je ten Ivan Ivanovič, že jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchý. A tak on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit visku, takovou malou lahvičku a pořád nevím, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád visku a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se optá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobrý. Prostě jste dobrý. To fajn, to výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta dotej nepřičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejní jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo. Děkuju,
0: no,
1: ale,
0: víš, co mám na mysli, jo.
1: Tykej.
0: Tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo,
1: pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem s tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohrýme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zlách, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s tím, no. No
1: tady, stoh už dohasíná.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc, hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, se špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět. A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu a já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused Zdeněk Svěrák, také dost hlavní postava. Bas-bariton. Druhý soused Bořivoj Penc, bas. Třetí soused Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused G.A. Rumlena, soprán. Hej holá, sousede! Hej holá! Hola, hola, hola, hola. Hej hola, sousede. Hej hola. Hej hola. Hej hola.
2: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů snouším? Kdo to může být? Není to snad Pěnkavice?
3: Chacha! Chacha!
2: Nebo zvonek ze zvonice?
3: Chacha! Chacha!
2: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
3: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
2: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
1: V chaloupky stínu, dobře.
4: Dobře. Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
4: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
4: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
1: Nám.
4: Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
2: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
3: Hleďme ho!
2: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
3: Hleďme ho!
2: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
3: Hleďme ho!
2: A i kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá. Až to v srdci hraje.

0: jase, jase.
1: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
0: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
2: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
0: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
3: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
0: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
4: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
0: Domek by mi vysvíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá.
5: Což bys to sám nesvedl?
0: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poraditi. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
3: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
3: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
3: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
3: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
0: Pravdu máš.
3: Já pravdu mám.
4: Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli.
3: Ty v domečku rozmysli máš si, Jiro, klid, rozmysli,
4: můžeš chodit do
3: na
4: hospody,
3: své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid,
4: rozmysli,
3: můžeš chodit do hospody,
4: rozmysli,
3: pastit,
4: na své štěstí dobře pomysli.
3: Ty v domečku máš svatý štěstí dobře pomysli.
4: Ty v domečku
3: máš svatý klid, můžeš chodit do
4: hospody,
3: karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, na své štěstí dobře pomysli. Karty má
4: štěstí,
3: já domečku mám svatý
4: klid,
3: na své
0: štěstí, budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít.
4: Ej, hu, hu!
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já jsem říkal, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, že ty taky, tati, jo. A on říkal, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo. To bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady u stropu. Dobře nám ti kluci pomohli, jo? No, jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. Ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko, jo. Za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď bych chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že? Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně, od malička on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč a ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo něco úžasného jít do cirkusu a ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
2: Mm-hmm. Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má vole koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to ti je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já se říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kesali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, no, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. On říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? Ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 7:05.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chcete, Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
1: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
1: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinam s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná, šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které se řazeny za sebou, utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To nebyl šťastný nápad. Takovýhle nástroj. Do tramvaje jsem se s tím nevešel. Do autobusu jsem nastoupil předníma dveřma, takže autobusák mě vyzval a musel jsem zase vystoupit. Respektive autobus opustit. Navíc venku je příšerný liák.
2: Je dobrý večer, já jsem moc ráda, že jste přišel.
1: No.
2: Mohu vám se čím pomoci?
1: Já taky, Marie. Dobrý večer, děkuju. Kdybyste tam nahoru, prosím vás, někam umístila ten stojan. To je důležitý, tam jsou noty. A mě pomohla do ringu. Kdybyste to tak děkuji. Jak příšerná věc. Ale já to jsem teda nečekal. A víc ta váha. Tady dole, vidíte to tam? Tam by měla být někde vasekapka. Teče to? Ono to nevypadá esteticky. Aby jsme se nedeškali, já to byli ucelí, co? Cože?
2: Chápu, že venku prší, ale proč sem tu tubu vlečete?
1: Proč? No, já tady mám koncert. S orchestrem, prosím. Dirigentem.
2: To je úžasné, já jsem vůbec netušila, že vy umíte hrát na tubu. Ale to musí být hrozně těžký nástroj, ne?
1: No, těžký nástroj to je. To se v zásadě dá říct. A čím díl ho nesete, tím mě těžší. A víc, když ještě zvenku prší do toho, jeden kubik vody, teda decimetr, to je jedno kilo. Ono to takhle nabývá, za chvíli má ta tuba metrák.
2: Ano. Já myslím, jestli je těžké na tubu hrát.
1: Já nevím, já jsem to ještě neskoušel.
2: Ale říkal jste před chvílí, že tady máte koncert, tak snad na to musíte umět, ne?
1: No, moment, koncert tu mám, ale já jsem to ještě nikdy neskoušel, takže nevím, no třeba na ní umím hrát.
2: Jo, tak.
1: Třeba trochu, jo, trochu, ne, ale...
2: Jo, mě to jasný. Vy to budete hrát na playback, že jo? Jinak byste tak klidný...
1: No, ne, moment, playback ne, já playback nesnáším, na playback jsem alergický, navíc je tady živé publiku, takže hraju živě, aby umělecký dojem byl maximální.
2: Tohle je ovšem odvaha, jenže já jsem se těšila, že si s vámi zaspívám.
1: Ale já mám něco daleko lepšího, podívejte se, co to je?
2: Harfa.
1: Jak se to jmenuje? Co? Harfa.
2: Co má být docela hezká dekorace pro váš koncert.
1: Opak je pravdou, na tu harfu totiž, Marie, budete hrát vy.
2: No to ne.
1: Ale budete.
2: Já jsem na to nikdy nehrál, ale prosím vás, já na to neumím hrát.
1: Ale no, když jsem to řekl, tak je to rozhodnutý. Co? Vy jste na harfu ještě nikdy nehrála, já jsem nehrál na tubu. Těžký rozhodnout, kdo z nás dvou je na tom líp. V každém případě to chce odvahu. Sedněte si za harfu. Malá instruktář, nic na tom není. Elegance je základ harfové hry. Já na vás tu harfu navalím. Tady máte sadu pedálu. Je to prakticky jako v autě, jenže je to skuplovaný, zdvojený. Pedál, plyn, brzda, spojka, akcelerátor a posilovač. Důležitá je technika. Tady jde o to, aby ten prstoklad byl elegantní. Takhle. Tak. Jako když někoho šacujete.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Víte, Steněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No, to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, štám prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
1: Tu vůni posečených luk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se tak dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princip.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno velikánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dlaň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska, jako malýho chundelatýho, Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
1: No tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bude vám ryba. Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
3: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.